0: bist ja du wie Kral.
1: Schädiges Talent.
0: Habite on mir Jacke.
1: Wer ist ein Terror?
0: Kann ich erlauben?
1: Ne, Papinje. Jaki doktos.
0: Komu teď padří starý prosov tu?
1: Pravě jdem do opůrci, já už hlavu prosov.
0: Tak pošlište. Prosov je dom nebývalá taková skružín. Až ta sázovka měla svoje léto počít.
2: Archiv, registratura.
0: Řekla sázovka.

0: jak se opravdu jmenovala Elihan.
1: Idioma, Gregore, vždyť to máte, teď to píšeš.
0: Helem, helem, tam je jenom helem, nic víc.
1: To samozřejmě znamená Idioma, Gregore.
0: To může znamenat třeba Emilia Amatio, Eugenia Montes, nebo ty ty ty ty.
1: A mi je to Idioma, Gregore.
0: Ale spíš. Elina Makropulo, šeky je skrétí.
1: Co jáže čeně?
0: Siste to plebil ha.
1: Učelka, jak to víte?
0: Sej mi prosím, savjeti je všec. Oj, jatim si Ferdinandovi. Na rozenem luku vendacate o listopado 18-16. A v matrisnim zapise tohle. Domeni facis Ferdinand Makropulus Horus, tematecki, otec Finefan, mater, Elia.